jako vítr teď po střechách tančím. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

tvých očí, dvě černé propasti zapomnění, jak malý člun se ve větru točí, hlava na kotevní.

co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si servá.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom, veškeré podrobnosti.

Slony a hroši půjdou jako vlajkonoši na čele průvodu. Výpravy z Česka bouřlivě se bude tleskat, až přejde přes

Když vstoupí, vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí. Jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

že po druhý šel by do toho znova a v hlavě mi zní jeho poslední slova. Tak jak to dopadne tady, to dopadne s vámi.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

rebel zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

zadku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vole krávo, sorry, to je od vás. Dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

Brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

bezruč zárubek. V Řekavách je malý Jan Seťan a každý

chape přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kuče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

plnou šťastnej dětskej snu. Prohrál jsem v kartách krédo.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vypadám starší, je mi 25.

očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopcích Byranci zvlnili nebe.

0: je krátce po páté.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jsem kavočou. Mám pověslou. Vrtko ta rychloští. Jsem kavočou, česky beru si svou a dokoliv vás může být nebouští. Všude kolem poušť.

na koroze jménem sláva, pudr a matnej lask. Korytem brát, nechtem dávat, a hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známý, zkus trochu vína nebo hladit amulet.

sláva, trampoty, cukr a led. Nepadat, nemuset vstávat a čekat, že to bude naposled. Když chybí jiskra i nápad, jako když krajina spí. Večery začnou se lámat a je to smutný a zlý.

zrychlený dech. Začni o sobě váhat, zmizíš ani pěna kalnej břeh. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a i tu promená. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec smekne klak.

naspatří vlak a znovu kles na vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se bejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

dolíčky, věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

Protože sklo není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti, vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé.

koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

0: 되라네.
1: 스님 바로 아기와 함께 나
0: 너네 암스님 전혀 안 들리거든.
1: 내 검은색에 진짜 스시는 게 아무것도 없지.
0: 우라주 안.

deseti dívkám hrát gavotu, abych si jednu mohl nechat. Nechci se teď pouštět do hádek,

sedmero životů slíbila. Já bych je využil všecky, kéž bych měl životů aspoň šest. Své přání do verby šeptám. Nikdy bych moc nedbal na pověst,

že nemám, jste si lušaty. Kdybych se narodil po páté.

nápad v hlavě mi leží. Zkusit se stát dobrým člověkem.

A kdybych byť jenom dvakrát žil, i to je tak trochu sci-fi. Radostí smutek bych vyvážil. Stereo, balance, hi-fi. Jenomže žijem jen jedenkrát. I to má snad svoje klady. Jen jednou proč stát k životu zády? Zbývá jen otázku položit.

tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka, nemůžeš

ani ten mulat na tvý tapetě. Chybí ti někdo, kdo se spálí čajem, co neseš kombiné, nebo se ožen s papagájem. Ostatně proč ne, proč by ne?

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně

0: princi nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidi.

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Rodíme tmu, nejprve tvou a pak mu.

Apakmo. Prorimatmo. Nei prøvet hva apakmo. Takže co teď se mám naučit podvádět tebe, kterou jsem v náruči kotáři přiváděl, to vážně svůj slib takhle zjebem, sobě i Bohu na očích, co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku, na konci noci jsme se dohodli, přebrodit moře jako řeku, co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku, na konci noci jsme se dohodli, přebrodit moře jako řeku.

cesta, co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli přebrodit moře jako řeku. Co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Krištak pišu po noci, a ta láska tam izbila, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívají,

si už dlouho pryč. A nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

léto, od rána sněží stopolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí.

Hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou

své klid. Uhlem jsem do týle vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián.

jak mě vždy odchod přátel raní, a že má pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom

Se jasná obloha a nezaprší a nezaprší a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s octem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech. Ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej sen.

Křoví, rozklovaný pod houbí od ptáků v nízkým borový. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub. Suším ústa, otrávený, nenaložený jsem.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

se přihnal parťák Jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třesne se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu. Tím úderem přidavači zlomil v obě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: jsem ti toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zaboukla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

až v žaludku mě zamrazí. I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobou směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit, vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný, i když víš, že to není možný.

boží trouse. Všichni moji známí spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

zve někdo kémo. Každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: zelených hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem dnes.

lítají můři a že to tam zpívá. Stačí s nídou slovinpa klíčem. Seděl jsem, neměl jsem žádnej nápad, když tu mě náhle jeden napad, napadlo mi zpívat o ničem.

se kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Přece leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá, stačí s ní houslovým paklíčem. Ještě že napadne.

holky lehký, jak větrnej den, barvní židle, zadky, krepovej stěn. V pivu zázvor a bezbřehej smích, takhle se paří jenom v lisolajích. Jakub by řekli, chlape, rychle, my couvej. Syně si sedám do poluticha, cvaká to ve mně, cvaká sudá licha. Barman mi nese ten můj tekutej hlad, za pultem obsluhuje plnovej blát. Jakub by

jednu funkci, když do něj hodíš minci, on ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv, co

byť je to jen automat. Co nemá žádný přání, co to má vychování. A fungl novej lak. A fungl novej, a fungl novej lak. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát, přestane.

a co tě bude hřát, bude ti říkat, jak tě má rád. Asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, jo, asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, tak, asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap.

městské radnice. Tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá.

šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč, hej majstro, co pak dělaj ráno?

musí dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27

dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft, odhasení.

musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kat, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou. Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevný řád, že Čechem je, vše Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

Jo, bez kata to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím je

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená, nese se pyšně.

prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy, zatím je dobře schované.

ty dávno se dá, starej popel z cigaret. Hlavák ještě máme plno z včerejšího večera. Vsteky praštit kalem

cigaret. V hlavách ještě máme plno včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S plnobytím v hlavě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Nahnutej hotýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a naš

Žádný hosty nečekáš. Fotky z dětství pro tu chvíli vhodný akorát. Dívčí úsměv a kluk s míčem.

Radio hraje píseň časem mírně se stárlou, svíčka krájí obrys tváře. Je dávno tma, ty říkáš, co se smí. Slova, který ve mně ještě dlouho zůstanou, tobě další den je smažen.

Sibado. Řekni si, udělám v podstatě cokoliv, abych tě mohl mít na posled.

svatební tanec jarních stromů. Už čeli bzučí chorály, už padá něha do asfaltu a vůně už se setkali.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. Z první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

zemřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

klavetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím. Pohledy z očí do očí a nebude už hezky. Slova

Podáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji a počítáme.

0: Toužba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrák. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, předískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

řúčem a ti zapřáhli nás do pluhů, orat výmenou zem. Jen pár chatrčí rozpadl,

sto tisíce jmen má, každý některé zná. Než jsme se ztratili.

nad dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Na počátku nebylo nic, pranic. Ale pak si Bůh řekl víc, chci víc. Tak tedy stvořil nebe a zemi, slunce a měsíc, zvězda

0: nežli nic, pranic.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochodí, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

Až jednou naše srdce pod tíhou vzpomínek se skloní, kolik nám bude let, to naše ústa zatají.

vyhrála z drahotuší. Maloval jsem kdysi její portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem. Když umřela, spálila

vycházela ze Schořova. Od ní jsem se učil zpívat český slova. I když zbytky slochu už jsem dávno ztratil, lásku hudby ze mě nikdo nevymlátil. Ani můj učitel hudebky, ba ani má lektorka tance. Když nikdy upadl jsem do depky,

člověk by to snad chtěl najít omylu.

všechno známe, naše hadry chytnou vůni jehličí. Nevadí, že na záda nám táhne, aspoň zůstat chvilku v bezpečí. Dřevo praská, plamen je nám pánem, každému to rychle dosvědčí, že za pár hodin setkáme se s ránem a nebude nám vůbec do řeči.

Přiběh mi na zahradu černý kůň, nechal mi bílý pramen ve vlasech. Oči měl hluboký a lákavý jak tůň a z jeho hřívy se mi tajil dech. Přišel s ním Shakespeare, Mácha i Lord Byron, přišla s ním Rusalka i holka od

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím bráškové kvám.

niekerým to seká, že až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to sem nušla hned a jak ze starý.

Jediné, co nevíme, si startku nebo Spartu. Bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pace buberu, banda s kuzrumem borům nemůže uškodit, když pije.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

báječně, jen nechce prozradit, kolik žen její let, jak dlouho jí nosí svět, ještě že mám pro tohle.

Окрасли меня на яскине рудовую льняну.

0: sever.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Konec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít. U přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít. Tak navzájem.

Jitro lise skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí.

že každý, kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

že červenci sátý, stromy umývají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň, někdo stojí vzadu, tam co mrtví.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má byt jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. Nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odeš.

přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý smarí.

proto ten kámoš Pepa Chvost celým svým trupem chrání její počestnost. Ty můj Láďo, moje zlato, koukni hele celkem vzato, denně v knajpě na špičce.

až vzala spánkem oro chledničky. Když přišla k sobě prostřed noci, všude to vonělo po majoránce.

zas se třásly schody. Schody, co nesnáší ostrý trny podpatku a vzpínaj se jak koně. Záda a žebra plný modřin, jako když soumrak barví nebe nachem. Přemýšlí, kolik ještě bolavých nádechů, a když je rozední se.

struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: lečím na ty dva admirály.
1: Amen!
0: No ty se udělaj.
1: Zakrme se!
0: Co to říká? Jsou tam.
2: Já tě lásko mám fakt ze srdce.

toužení svědící jak u ryb od mýdlem, toužení svědící po malé šatnářce, sedává v palárně pod svými kabáty.

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem asi udělal nějakou

se zaslechnu, jestli mě náhodou nevidí. Nikdo se mě však naštěstí nevšímá, jak si tu zkuhrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko, abych měl jistotu, že se dovoláš, abych si mohl živit naději a jako malý děťátko se mohl jako nadsumel těšit na to, co mi třeba dáš.

než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima.

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci Temže, víme, že chtělo by to strukturální change.

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

Pořád se vidím, jak zkrátkej Katí mě ty hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal. A s tátou a s mámou, s bráchou, jak by smet, jak umí to kluci, když chtěj všechno hned. S tátou a s mámou, s bráchou, jak by smet, já šel rovnou za mosem slíznout svůj med. Tak do světa, home.

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak do světa.

přátelé, moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří. A zlatý moteleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si

slečna čistí ve výloze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

pod mladými oběšenci. Stříhali dohola malého chlapečka.

Až probudíš se, půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl. Že k oslavě života číši pozvedal a chuť života velebil. A toho následného rána se ten stařík prostě vytratil a někde v dálce slyšet hrana a na stole jen korbel zbyl. Nezalekne se ten, kdo žije, kdo jednou v karty s tímhle chlapem hrál a v hrudním koši sladká hysterie. Já novou partii jsem přichystal.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Teď ať každý dá si v zájmu vlastní spásy pozor na výhodnou

Pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku. Půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku. Ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků,

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Naše rty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

0: Bonjour, madame.
1: Monsieur.
0: Ça va bien.

Le visage, oh, c'est les...

zaleje. A tak přišlo svítání, co zlé sny zahání. Ptáci zpívají jako dřív a smutek je loňskej sníh. Ho, ho, ho, je fajn.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

Oni mu to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

a všetci sme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty. Dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

doba fala a nebe bylo modrý jako pós. Před námi volnej den a v autě hudba hrála.

spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem.

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v jailu místo vymění. Mezi zlodějem

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku.

pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku. Půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku, ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků,

A neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, a jak ti srdce pro mě bije, ještě mi aspoň chvilku

a mne už v uchu hrozne kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: je pár minut po 21. hodině.
1: Novinka v play.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky věžním hodinám.

Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malý z obličí, obraz z tváří, čelo je přeorané pole, hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, stali pak touhy, došly naplnění, v farcích a pouspodách.

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malých obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hráje si směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje pohladit.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál. Nikdo nechápe, proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

krochty mňou křičel celý dvůr. A já se rozhlídl a řekl čau, koko, řekl kur. Odcházím, řekl jsem já, do města dodal jsem.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal

chtěl projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku na konečnou autobus.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulých,

stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatný dělo mimo nás.

minulém století, kdy nebylo třeba smutných obětí, kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál, kdy se všechno špatný dělá.

století, skřivanu, co zase zpátky přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sněl, minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty, dole hlučí.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Vím, že jsem usnul, ale chřála si. A já se navíc přikryl tvými vlasy. Dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: na duších těch druhých.
1: Miláčku, zbavil tě blázna. Miláčku, zbavil tě blázna. Miláčku, zbavil tě blázna.

pařížském Louvru jsou tisíce obrazů, všechny je neprohlédneš, kdybys tam každý den šel. Tak tedy vezmu tě tam a jeden ti ze všech stran ukážu, řeknu ti všechno, co vím o dívce z Hranostajem.

rozbitý. Ber to přes dva pruhy, jenom žádný limity. Pedál na podlaze, jaký pak s tím

a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se savoantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš tou škatují, víš, hochu, já jezdil skou se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kaskle, park, válec, vedadlo, hever, zlomení na žeber, kufr, fofr, koukej, uvnout, fotr, velkej rum, sanitka, blázinec, záchytka, musí řídit rukama, nohama.

bude jen půl boatu hojný šťovík. Musí mít v lékárnic ten umělý dýchání, křičit na svý babičce v případě nouze, plíct automatiči a uhejpat, když jedou hasiči. Ví, co je auto.

pošťáků psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou.

0: casa no va.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

po 5. Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdař. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po 5. Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí. A spouště cvakají pro ty, co makají.

u nás jsou mrakodrapy. Na ležato v noci města spí, ale v New Yorku to žije. Tak hurá do jazz klubu, na orgie ducha.

0: Fifty Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu, možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když vstoupí, vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí. Jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý. A z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Ta kráska z Itálie, s očima jak studna, nechtěla suchara, co drží celibát, nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: Vzpomeňte si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mí dluhy splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj. Mí dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem. Dodal jen,
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

jak na rugby lak. Vybírám výpalny a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou s mapou v zákaz.

plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mílka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima. Klá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mílka. Ubyla luna vinovatce.

do černice na kost vybělená. A voska sčítáš kodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi

Lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Výlet nad vrcholky Alp dvojce přátel měla v plánu. Chutě využila k tomu sportovního aeroplánu. První vpředu pilotoval, druhý za něho si sed. A kochali se oba a motor pěkně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Koukej přistát, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát. Neslyším, křičí ten vpředu, přidej už pro pána Krista. No tak co je, volá zadní, na co čekáš do prčic? Přední řve v tom strašným randálu, holt musíš křičet víc. Teď už vážně volá zadní, zbývá nám už jen pár kapek. Nezlob se, huláká pilot, ty si vážně ticho šlápek. I hned přistaň, volá zadní, sic nás čeká jistá smrt. Už to pochop, řve ten vpředu, tady je slyšet velký prd. A tak jak to v letadílku všechno rachotí a píská, tak se pilot nedozvěděl, že má okamžitě přistát. Tu náhle motor stich, tu pěšky tlo v nádrži.

Krista, začínají mě bolet různá místa. Cítím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít truňky, kurník šat.

0: Více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem mě hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

zrcátko, možná, že v něm uvidím všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. V tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se tě

dvacátko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je pro vždy pasé, tahle nit před hlase, a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí proužek,

se rozbít dá. Pak zmrazil všechno výkřik, co by skálu rozlomil. Léta jsem tu předák a jméno mý je Bill. Šéfe, jestliš míra pára, práci vzít mi má, tak změřím si s ní.

Už není cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskanej red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen, když z kotle pálí.

byl jsem tu zpět, v skutku příjemný let, příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned, příjemný let.